0: Jste před Beskytek, aby záviděl po 1827.
1: Náš svět.
2: Zápal Moskvu, či co? Dědictví se ukázal jeho kuzén Emerich Prus Zabřezínský. Proti němu vystoupil baron Céfázi, synovec matky se svýho žalobou o celé dědictví a s nároky na zboží lobu.